Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jonas Brothers, kapelu, která se díky svému popovému zvuku a charizmatu dostala mezi největší hvězdy současnosti. Jejich hudba je plná energie, radosti a chytlavých melodií, které tě donutí vstát a tancovat. Jonas Brothers jsou jako ti kámoši, kteří tě vždycky podrží a přinesou skvělou náladu, kamkoliv přijdou. Jejich fanoušci je milují pro jejich autenticitu a osobitý styl. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme ještě víc parád.

0: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se zaměříme na německého zpěváka jménem Michael Schulte. Jehož hlas a písně jsou plné emocí a energie. Michael umí propojit pop s nádechem folku. Vytváří skladby, které osloví jak srdcem, tak i uchem. Jeho hudba je jako pohodová jízda, na kterou se rád vracíš. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další příběhy.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci hudebního kouzla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Dámy a pánové, dnešním hostem podcastu Hana jede je Hana Dědochová, vedoucí zvířecího útulku v Olomouci. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, prozraďte mi, jaký jste dnes měla den a co vše jste se zvířaty zažila, co se vám dnes přihodilo?
1: Tak dneska byl docela pozitivní den, protože jeden z pejsků šel do domova, což je vždycky veselý, tak doufejme, že mu to vyjde, že nebude zlobit a že i pánečci budou zodpovědní a že to teda klapne a bude jim dělat společnost po zbytek svého života. Je to mladý pes, takže dá se říct, že takových 9, 10, 11 roků určitě by měl s něma žít.
0: Jak často zažíváte takové veselé dny?
1: Dá se říct, že do nedávna to bylo téměř na každodenním pořádku, protože tím, že nám chodilo ročně kolem 600, 500, jak který rok zvířat, tak mnoho těch zvířat se v podstatě navracelo majitelům a ten zbytek šel do adopce, takže někdy třeba 2-3, pak třeba 2-3 dny žádný a pak zase třeba jeden, jo, takže jako poměrně hodně často se adoptuje.
0: No já právě předpokládám, že psi asi tvoří většinu těch v uvozovkách klientů a toho vašeho zařízení, které musíme říct, že vlastně v Olomouci v areálu letiště,
1: ano, správně říkám,
0: v Neřídně, přesně tak. A čili psi asi tvoří většinu těch v uvozovkách klientů. A jestli mi tady tohle to potvrdíte, případně jaká ještě další zvířata se u vás vyskytují?
1: Tak ano, z většiny jsou to pejsci a do toho můžeme přijmout i kočky. Máme tam pár míst pro kočky, tím, že potom už vzniklo v Olomouci depozitum pro kočky Solo, tak opravdu už se tam ponechalo jenom těch pár míst a na nějakou dočasnou dobu jsme schopni ubytovat Fredku, pokud se najde. Mm. Jo, říkám, na dočasnou dobu nebyl by prostor a moc příjemné pro to zvíře, kdyby tam měla trávit nějakou delší dobu, protože samozřejmě každý to zvíře něco má nějaké potřeby, takže u těch Fretek je to třeba, že buď se nám jde majitel během pár dnů a pokud by se nenašel majitel, tak pak jsou spolky, které se zabývají jenom těma Fretkama, tak po nějaké karanténě, pokud by se nalezl majitel, tak bychom se domluvili s něma a převezli tam.
0: A když se zeptám, jakou máte vlastně obecně kapacitu u vás v útulku, co se týká ať už pejsků nebo koček?
1: No, tak kapacita útulku tam je 80 psů, u koček je to 15 a ty Fretky byly 2.
0: My jsme se ještě vlastně před rozhovorem spolu bavili, že co se týká té naplněnosti, tak v minulých letech to bylo tak, že jste těch psů měli hodně, teďka se ta čísla změnila, takže máte třeba více teďka volné kapacity.
1: Tak ano, máme kapacitně máme větší část kotců volných v tuto chvíli, dneska tam mám 28 psů, ale nemůžeme ji naplnit víc, protože právě vzhledem tomu, že končilo město Olomouc tu smlouvu s námi, tak to samozřejmě mělo dopad i na zaměstnance, tudíž mám méně lidí, méně ošetřovatelů na tu práci, takže si nemůžeme dovolit mít to množství těch zvířat, jako bývalo.
0: A kolik třeba lidí je takhle potřeba mít v týmu, aby vlastně byl zajištěn chod celého toho útulku?
1: Tak je to 365 dní v roce, není to, že byste víkendy zůstali doma a samozřejmě z bezpečnostního hlediska by bylo úplně nejlepší, nejen po fyzické stránce, ale i to bezpečnostní hledisko, když zmíníme, tak je lepší, když jsou na té směně 2. Protože hodně těch zvířat, když je to velký pes, já nevím, 50-60 kilo, nějaké plemeno, které je takové ostražitější a nabušenější a nepřijede zrovna v dobré náladě, tak to není žádná sranda, tak je lepší ho třeba víc na dvou tyčích do toho kotce z bezpečnostních důvodů. Mnohdy s tím mají problémy při odchytech i policajti, což jsou kus chlapů, takže asi tak nějak.
0: Jasně. A vy jako organizace na jak dlouho můžete třeba poskytnout to zázemí takto nalezeným zvířatům? Je to nějak omezené nebo je to prostě na neurčito?
1: Je to na neurčito. Pokud nenajdeme novej domov nebo se nevrátí majiteli, tak v podstatě tam dožije.
0: Stává se to...
1: Jakoby občas ano, samozřejmě. Jsou psi, kteří jsou hůře adoptovatelní. V každém roce vám nějaký 1, 2, 3 zůstali, teď tam máme, já nevím, třeba 3 z 2013, ze 2 z 2014, jo, a tak to postupuje. Jo, protože je to třeba nějaký pes, který má nějaký výchovný problém a buď třeba se i ta adopce zkusí, že někdo to si to riskne a vezme si toho pejska, nicméně pak doma opravdu zjistí, že to nejde a zase ho do toho útulku vrátí. Takže dožívají potom na útulku.
0: Mě právě napadla tady tahle otázka, odkud se vlastně nejčastěji k vám dostávají třeba v tomto případě, nebo asi po většinou se budeme bavit teda o psech, tak jestli jsou to nějací jedinci, kteří třeba byli nalezeni někde...
1: Říkám, do toho loňského roku v podstatě to bylo hlavně 99% nalezený v obcích, kdy města obce mají povinnost se o to zvíře postarat ze zákona, je to povinnost měst nebo obcí. Buď mají vlastní útulek, který provozují, anebo potom musí tu službu si objednat někde jinde. Jo, takže většinu psů jsme přijímali od městské policie nebo od starostů obcí jako nalezený. Jo. A že je to utečeno, v podstatě poznáte jenom až v tom případě, že se přihlásí ten majitel nebo se dohledá ten majitel a vy zjistíte, že ten pes je utečený, takže si ho majitel vezme zpátky. Když se o toho psa nikdo nehlásí, majitel se nenajde, potom je tam v zákoně v dnešní době, že tam ta lhůta 4 měsíce od vyhlášení nálezu. Je to majetek neznámého majitele. Jo, neznamená to, že bychom toho zvíře tak dlouho drželi v tom útulku, protože třeba štěně by tam zestárlo. A vždycky je jim líp samozřejmě v domově, takže pak jdou jako do adopce s tím, že to v té smlouvě ti adoptivní rodiče v podstatě mají, že nabývají majetkem to zvíře po té určité době zákonné lhůty.
0: Jak třeba probíhá vůbec, nebo jaké jsou ty první vaše kroky v momentě, kdy vám třeba městská policie dříve vozila nějaké odchycené psy, tak co potom vlastně jste dělali jako první?
1: Tak první se to zvíře vyzkouší se, jestli má čip, zváží se, vyfotí se, zaeviduje se, odčerví se, odbleší se, pak se dá do karantény a v té karanténě samozřejmě se dá na Facebook, na stránky, zveřejní se, pokud má čip, tak se obvolají nebo hledají v registrech, jestli je teda ten čip i registrovaný, takže se aktivně hledá ten majitel, dá se ten pes do karantény. Pokud ta karanténa prochází dobře, to zvíře je zdravý, že druhý den se na něho přijíždí dívat pan doktor a pokud je zdravý, tak se do těch 10 dnů vakcinuje a pak už se v podstatě může nabízet do adopce. Mm.
0: Čili jak jste zmiňovala karanténu, tak vy už jste vlastně měli zkušenosti s karanténou ještě předtím, než tady...
1: Samozřejmě, ano.
0: Vůbec by pokl nějaký koronavirus a tak dále. A jak vy jste vlastně zmínila, že i občas se najde takový pes, který je třeba agresivnější nebo má horší tu poslušnost nebo respektive neposlušnost, tak jak třeba pracujete s těmito jedinci?
1: Jako ten první den, nebo pak posléze?
0: Spíš jako později,
1: protože... Posléze. Tak samozřejmě hodně z nich je během chvilky jako v pohodě, protože chodíte krmit. Čím je samozřejmě to zvíře zlejší, tak tím víc času u něho trávíte u toho kotce a snažíte se pamlskovat a snažíte se komunikovat a zkoušíte, zjišťujete, jo. Spousta z nich je to, že to je tam takový to prvotní, že se zavře do cizího prostředí a vidí cizí lidi a druhý den už je prostě vrtí ocáskem a vidíte, že dobrý. Některým to trvá díl, některým to může trvat třeba 3, 4, 5 měsíců i díl. Jo? Záleží, je to fakt kus od kusu a záleží, jak moc se na něm člověk podepsal. Někdy je to odvislý od toho, jaký plemeno tam bylo. Někdy to může být i čistý plemeno, teda samozřejmě, ale většinou jsou to kříženci kříženců, takže záleží, co se v nich probouzí za plemeno a jak s ním teda pracovat pak, no.
0: A v rámci těch plemen dalo by se třeba nějak vyčíslit, jestli některá plemena končí v útulku častěji a některá třeba méně, nebo vůbec je to jako...
1: Samozřejmě nejčastěji si kříženci, protože těch je největší zastoupení, vždycky je to a vzhledem tomu, že už jsou tam hodně dlouho, tak je to, potom je to dáno tak teď si můžu vzpomínat na to správné slovo, módní plemeno. Podléhá to módě, tak jak lidi se oblíkají do nějakých věcí, tak stejně tak u těch psů, že před třeba 20 lety jeli strašně moc haskouní a malamutí, takže se hodně v útulcích objevovali sibirský husky a malamut. Jo, takže je to dáno i tím. Mm.
0: A co
1: takže v dnešní době je to hodně kříženců pitbullů, staffordů a tady těch plemen.
0: A když jste zmínila ty domácí mazlíčky, tak to jsou třeba jedinci, o které se někdo nemůže nebo případně nechce starat, tak i takové je možné k vám dovést?
1: Samozřejmě.

0: Jo, takže je to individuální, nedá se to brát, jakože vezmeme po každý a každý zvíře. Je to vždycky o tom, jestli ten prostor máme, a samozřejmě musí na to být i finance. Správně by majitel měl za to zaplatit. Minimálně aspoň nějakou částku, protože říkám, minimálně je to výchovné hledisko.
1: Je pravda, že u vás vlastně čím méně těch zvířat u vás je, tak tím je to vlastně lepší, že jo?
0: Protože samozřejmě.
1: Ta zvířata takhle nekončí aspoň radnou část svého života vlastně opuštěná. A klidně nám můžete prozradit, jak dlouho vlastně už tady olomoucký útulek funguje, jak dlouho případně vy osobně jste s ním spojená a jestli třeba i tady v tomto hledisku došlo k nějakému vývoji z pohledu těch let.
0: Tak v podstatě olomoucký útulek funguje od roku někdy 91, ale to ještě nebylo v Neřetíně, to bylo ještě ve Chválkovici, kdy to pro nás dělal pan doktor Pospíšil. A pak se nějakých toho 91 do 96 se různě hledalo místo, nebo 95 hledalo místo, prostory, kde by se ten útulek mohl vybudovat, až se teda našlo v tom Neřetíně a začala se budovat tam a v 96. se otvíral tam. Ale jakoby nějaká ta zvířata tehdy buď něco měli v dočaskách, tak jak to už dneska zase funguje u spolku, že to mají v dočasných péčích, takže v podstatě vznikl spolek pár nadšenců lidí, kteří si prostě pobrali zvířata dom, protože v těch dobách útulky neexistovaly, takže no a začínalo se od píky, no.
1: Čili vy jste tam byla od úplného vlastně začátku?
0: Byla jsem členem Ligy, ale jakoby zaměstnancem jsem se stala řadovým, který nějak nepomáhal v tu dobu, když jsem byl na mateřské dovolené s dětskama, nebo možná s malýma dětskama už chodila do práce, to už přesně nevím, ale nastoupila jsem tam v roce 99, takže ne moc dlouho poté, co se otevřel olomoucký útulek v Neředině.
1: Co se otevřel? A jak často se třeba najdou lidé, co se rozhodnou zvířatům, respektive vám jako útulkům, něco věnovat?
0: To se dá říct, že taky téměř každý den.
1: Opravdu? Každý den?
0: Opravdu. Protože je to i tím, že spousta darů ani ty lidi až tak moc nestojí a spousta lidí už dneska přemýšlí ekologicky a nerada něco vyhazuje a my třeba spotřebováváme, máme spoustu ručníků, protože když se to zvíře koupe, my tam nemáme. Pračku teda máme, ale není tam kanalizace. A takže svoz odpadních vod my jsme se nedoplatili, kdyby jsme měli denně prát všechny ty věci, takže je prostě jednodušší ten ručník použít jedenkrát a vyhodit ho, protože i to můžou být třeba nakažlivé nemoci, když se ten pes koupe, takže je to i bezpečnější. Takže spousta lidí nosí tyto věci, deky, co vyřazujou, kterými pak podestiláme třeba do bud nebo do těch vyhřívaných budov, do pelíšků. Takže to jsou věci, které nikoho nic nestojí, protože každý jednou za uherský rok uklízí ve skříni a potřebuje se těchto věcí zbavit. Pak v Olomouci asi spousta pejskařů. Každý den někomu odejde jeho zvíře, zbyde mu doma granule, ať už jsou celý načatý, nenačatý, nebo léky po pejskovi přijdou, nejsou líní zavolat a přijít a přinést nám to s tím, že pokud když zjistí, že to využijeme pro nějaký hostěků, tak to donesou. Takže jako opravdu téměř každý den někdo něco donese.
1: A pokud by se našel v tuto chvíli někdo, kdo i tak by vám chtěl jakkoliv pomoct, tak jak by to mohl udělat? Co je pro vás nejlepší?
0: Vždycky je lepší, když si zavolá a zjistí aktuálně, jo? Protože třeba zrovna teď tam mám i tím úbytkem těch psů, kdy jiný roky jsme mývali 60-70 psů na útulku, tak tam mám teď zásobu krmiva na 3/4 roku, dá se říct. Což znamená, že přibírat další je téměř nesmysl. I to krmení má nějakou dobu expirace a tak dále, tak dále. Takže je lepší vždycky zavolat. Jo? Jsou pak třeba nějaké speciální diety, které musíme dokupovat. Jo? Veterinární. Nebo třeba dochází konzervy, nebo nějaký pamlsky dochází. Jo? Takže když ti lidi zavolají, tak já v tu chvíli vím, co zrovna potřebujeme, co není.
1: No. A je třeba něco teď aktuálně, protože ještě je relativně chladno venku, tak jestli něco vyloženě, co vás teďka napadá, nebo je lepší tedy zavolat?
0: No v tuto chvíli fakt asi jenom finance, protože jak říkáte, ještě je zima a vytápění těch budov vzhledem k tomu, že tam jsou elektrické kotle, taky není z nejlevnějších, takže třeba takto.
1: A vy máte teda nějaký účet nebo transparentní účet?
0: Máme transparentní účet, ano.
1: Perfektní. Tak.
0: Ale z hlavy vám nepovím číslo. Začíná 7766.

0: ale jinak na stránkách by ho našli.
1: Na stránkách, určitě. Já si myslím, že my ho potom můžeme přidat vlastně i takhle k nám do videa, čili vlastně v tuto chvíli ho možná můžete vidět před sebou na obrazovce, takže vlastně určitě Útulek bude rád za jakoukoliv částku, kterou případně by se rozhodl někdo prospět a přispět. A je pravda, že co se týká těch financí, tak ty jsou vlastně univerzální, čili dají se použít na cokoliv.
0: Samozřejmě.
1: Ať už na strahu, že jo, nebo na různé
0: tady. Tam pak veterinární péče, ta taky něco stojí, léky, říkám, energie, vodu potřebuje, tak to je, či někdo každý si myslí, že prostě je to pes, takže stačí ten pytel krmení, ale není to jenom o tom.
1: A co kdyby se někdo rozhodl, a znám takové lidi, samozřejmě i ve svém okolí, že by si chtěl pořídit pejska z Útulku, tak může se na ně třeba někde podívat, nebo musí nejprve přijet k vám do Útulku?
0: Tak určitě může na těch stránkách zase si předvybrat. Vždycky je lepší, když ty lidi vědí, co chtějí. Aspoň trošičku. Protože třeba dneska, a tím, že zase bydlíme, nebo máme Útulek ve městě, a spousta lidí ve městě chce samozřejmě malinký pejsky a všichni by chtěli Yorkshire a všichni by chtěli nějaký ty malý postelový fifinky, který my tam nemáme. Potom je zbytečný, aby ten ošetřovatel, který se může věnovat těm psům, který tam má, je prováděl, když je tam nenajdou.
1: Čili
0: pokud toho malýho psa, tak opravdu je nebudu provádět Útulkem, v kterým mám v tuto chvíli velký plemena a starší psi, nebo přijdou pro štěňátko, pokud tam nemám štěně, nebudu je provádět po Útulku, pokud tam to štěně není. Neschováváme před něma nic a všechny ty zvířata opravdu jsou na internetu. Jo, teď tam teda jedno štěně mám, ale už teď mě na něho asi 6 zájemců, takže...
1: Což je vlastně super, že už vám tam zůstávají.
0: Samozřejmě, na jednu stranu je to fajn, na druhou stranu jako naštvete spoustu lidí, aniž v podstatě za to můžete. Máte jenom jedno štěně. A to je ještě dobrý, jako když byli naposledy štěňátka nějaký kříženci Yorkshire, tak to bylo 20-30 lidí na jednoho pejska. Takže naštvete tolik lidí, kteří mají pocit, jakože přece proč zrovna oni nebyli vybráni.
1: A jsou tam třeba nějaká kritéria, která vlastně ti zájemci potom musí splňovat, nebo jaký je vlastně další postup?
0: Tak samozřejmě měli by být zletilí, měli by vás trošičku přesvědčit o tom, že to, který zvíře se k ním bude hodit a že ho zvládnou. Jo, je spoustu lidí, jak říkám, máme tam převážnou většinu těch velkých a trošku problémových a přijde vám, já nevím, slečná paní, která jí z postelí váží 40 kilo, vezme si toho 40-kilového psa a furt vám tvrdí, jak takový plemeno měla, no ten pes ji odtáhne. Těžko pak s takovým psem bude chodit na procházku. Buď by dřív nebo později z toho byl nějaký průšvih, ale oni naštěstí sami pochopili, když si to vyzkouší tam, že jsme nekecali, že máme pravdu, že to fakt asi nepůjde. Jo.
1: A stává se to, nebo máte vy vůbec vlastně pravomoc k tomu, třeba pokud si někdo by chtěl vyloženě fakt nějakého většího psa, vy třeba vidíte, že vypadá, že jako není úplně způsobilý na to, aby ho zvládal, tak mu ho jakoby odmítnout?
0: Je to možný.
1: Je
0: to možný.
1: Ale předpokládám, že asi se to moc neděje, že většinou ti lidé dají třeba nějaké vaše doporučení.
0: No ne, to byste se divil.
1: Jo, máte i takové
0: případy? No, myslím, že když se pojáte na FB, tak začínám, přestáváme věřit tomu, že jsme národ inteligentních lidí. A takže hodně lidí jako opravdu si nenechá vymluvit.
1: Máte s tím třeba spojený nějaký příběh nebo něco, nějakou historku třeba?
0: No, tak měli jsme tam malýho pejska, který teda přišel ze zarostlou, nebo asi mu někdo někdy nějaké, nevím, jestli dítě a rodiče nevěděli, nebo jestli to bylo cílené, měl zarostlou gumičku hrtanu, málem umřel, protože už to prorůstalo ten hrtan. Ale byl to malinký pejsek, takže strašně líbivé plemeno, ale od začátku byl takovej kousavější. Možná díky tomu, co zažil. I to zranění bylo v tu dobu bolestivý, takže možná to bylo i kvůli tomu a možná kvůli tomu, že vůbec ho nikdo nevychovával, těžko říct. A ten byl 6x v adopci. 6x.
1: To je...
0: A dobře, u prvního se to řeklo jenom, že to říkáme my, že nikdo jiný, jenom ošetřovatelé, tak tomu se nevěří, tak si ho adoptovali. Nevadí, nic nevadí, my to zvládneme. No pak ho vrátili, že pokousal. I druzí už věděli, že jednou pokousal. Ten šestý věděl, že 5x pokousal. A stejně si nedali říct. A stejně ho nakonec vrátili. Měl nakonec štěstí, tehdy nějaký nově otevřený hotel s převýchovou v Kladně, nějaký VIP Pes, nebo tak nějak, už si nespomenu přesně ani na ten název, už je to nějaký pátek zpět, dal výzvu na Facebook, že přijme nějakého problematického pejska z útulku na převýchovu. Po těchto zkušenostech jo, bylo nejlepší volba, tak jsem jim nabídla ho, samozřejmě se tam ozvalo víc útulku, měli jsme štěstí, jako padla volba na něho, byl tam poměrně přes půl roku určitě a nakonec si ho nechala jedna z těch, co ho tam převýchovávala. Zaplať vám za ty dary, protože ono převýchovat psa dobrý kynolog samozřejmě umí, ale mnoho lidí si neuvědomí, že správně to není o převýchově psa jenom, ale většinou i o majiteli. Hmm. Takže když my je v útulku s něma pracujeme a víme, že s nám už nic neudělají, že v pohodě, ale vezme si člověk, který jako jo, já vás poslouchám, já ty zkušenosti mám a ano, vím, jak to budu dělat. A udělá chybu a tak ten pes se dostane zpátky do toho stádia, v jakým byl. Takže tam je problém, správně by měli převychovávat se psi už rovnou s majitelem, aby ten majitel věděl, jak se k němu, jak s ním nakládat. A někdy ani to nepomůže. Jo. Teď by se nám měl vracet znovu pes z adopce, který škaredě pokousal, paní chodila na zvíkačku, věděla taky, že se jedná o problematického psa, troufla si, riskla to a vypadá to, že pes přijde zpátky. Naposledy jeden pes, a to tam bylo škaredý úraz ruky, kdy paní má trvalý následky. Mm-hmm. Jenomže, jak to chcete udělat? Jednáte se svéprávnýma lidmama, kteří splní i to, že dochází, snaží se vás vnímat, ale pak už s něma doma nejste, nevíte, co udělali za chybu. Riskují tím nejen svoje zdraví. Začínám vážně uvažovat o tom, že sice mě asi zbytek pejskarského světa zežere, když u některého psa napíšu, že zůstane nadále v útulku, protože ho nevydám z toho a z toho důvodu, ale že asi to udělám, protože jak jinak chcete to. Je ani proto zvíře není dobrý, samozřejmě chvilku si zvykne 2-3 měsíce někde a zase zpátky útulek a zase 2-3 měsíce někde.
1: To samozřejmě ani pro toho psa není asi ideální.
0: Ani pro to zvíře samozřejmě, jo. Vždycky říkám nebezpečí pro ty lidi, vždycky si říkám, když bude ohrožovat jenom vás, tak je to vaše volba. Ale nedej bože, když vám uteče a provede někomu něco, kdo si toto nezvolil. To je zaslužená věc, že?
1: Tomu určitě to riziko je.
0: A samozřejmě to riziko tam je.
1: A vy jste zmínila, že i existují teda instituce, kde je možné jakoby na nějakou dobu dát toho psa a oni se jim třeba věnují, protože mají třeba špatné návyky nebo jsou jako velice neposlušní a čili můžou je skutečně převychovat.
0: Určitě jsou výzvikáři, kteří se tím zabývají.
1: A jak dlouho to třeba trvá takový?
0: To je individuální, jak který zvíře.
1: Jako je to v řádu třeba týdnů nebo měsíců spíš?
0: No to spíš měsíců.
1: Měsíců. Mhm. A pokud by měl někdo z řad veřejnosti třeba zájem, může přijít k vám a půjčit si třeba pejska?
0: Máme možnost venčení, ale je to tam, je to podmíněno členstvím v lize s uzavřenou smlouvou na to venčení. Je to z důvodu, protože v podstatě když s tím zvířetem svou zvenku, tak za něj zodpovídají, takže potřebuju to mít nějak. A my zase zodpovídáme za zvíře, takže jak jsem říkal, že ty 4 měsíce je to majetek neznámého majitele, takže v tu dobu, kdyby utekl těm lidem, tak je to průšvih, protože není náš. Kdyby něco někde provedl, tak i z tohoto důvodu je to trošičku zkomplikovaný. Navíc bychom celý den nedělali nic ničeho, vzhledem tomu, že jsou pod náma vysokoškolský koleje, kdy se děcka někdy nudějí a doma zvířata třeba mají, no tak by přišli všichni venčit. Nejde to. Máme, nevím, v letošním roce asi přibírat další nebudeme, protože tím, že je mín těch psů, tak ti venčičí, který tam máme asi 300 v těch členů. Samozřejmě jako ne každý chodí pravidelně, jo. Dobrých skalních, stepních, kteří fakt chodí v zimě, v létě, v dešti, v mrazu, těch spočítáte na prstech ruky. Jo. Takže pokud bych vzala někoho teď ještě tak zcela výjimečně a jenom někoho, kdo by třeba mal v týdnu. Jo, protože o těch víkendech, když je hezky, tak ta ošetřovatelka nestíhá navazovat psi. Pak už třeba ani žádný nemáme na tu vycházku. Mm-hmm. Jo. ne každý je vhodný, ne každý člověk si troufne na toho velkýho a hodně z nich už je starších, takže 2-3 procházky nezvládnou už za den.
1: No, to rozumím. Já jsem spíš samozřejmě cílil tady na to, že ten váš útulek je samozřejmě omezený i co se týká nějakých výběhů, těch koců a tak dále, takže z pohledu toho, že samozřejmě těm pejskům by to mohlo pomoci, to, že by takhle chodili na ty procházky, ale když vy říkáte, že...
0: Samozřejmě jí to pomáhá, jako výběhu je tam možná víc, než potřebujeme. Jde tam o to, že ty zvířata, pokud jsou v tom výběhu sami, tak prostě neběhají, sednou k té brance a koukají na vás jak na svatý obrázek, takže samozřejmě radši jdou ven. To je jediný, kdy trošku žárlíme, když přijdou venčiči a vy víte, že se tam o ty zvířata staráte a krmíte a ošetřujete a já nevím co, mazdíte, rajete si, ale když přijde venčič, tak to je pán Bůh.
1: No, ale já jsem na druhou stranu rád, že je o to zájem i takhle z rad veřejnosti, protože samozřejmě to taková vlastně dobrovolná činnost, že ti lidé vám chodí pomáhat a tak dále, takže to si myslím, že možná je v dnešní době i trošku jako vzácnost, takže je to super a hlavně těm pejskům to vlastně výsledku pomáhá nejvíc.
0: Určitě.
1: A v posledních letech se často mluví také o problému s množírnami. A mě by zajímalo, jak velký problém ty množírny představují.
0: No, já myslím, že hodně velký. Když se podíváte teď jenom za poslední, já nevím, 3 týdny, měsíc možná, nějaký 3 byly odhaleny, díky, byť covid je špatná nemoc, tak v něčem byl dobrý, možná. Přišlo se na to, že jsou někde zvířata zavřená a prostě je to množírna. Hmm. V Plzni to byla nějaký německý ovčáci, kteří se tam žrali mezi sebou, jeden oběšený v kotci, jak se snažili utíct, protože ohladu a nikdo jim tam to žrádlo nepohodil. Panička teda jenom v nemocnici, no ale tak aspoň se na ně přišlo. Že?
1: Předpokládám, že hlavně jako motivem těch lidí, kteří mají množírny, tak jsou předpokládám peníze, protože oni vlastně potom ty štěňata už dále vlastně prodávají.
0: To si myslím, že je ta nejhorší forma.
1: No, nejhorší jsou ještě jiné, jakoby, proč?
0: Jsou. Podle mě jsou to ty psychické nemoci hromadění. Ať jsou to věci, tak mnohdy i zvířata. Jo, já jsem to zažila někdy, já nevím, který to byl rok ve Štarnově, tam byla asi 80 psů, měla stará babka. A ona jezdila s dvoukolákem do Štenberka pro žrádlo, jako... Mm-hmm. Ale prostě ta smečka neuměrně rostla, plus příbuzenská plemenitba, takže samozřejmě už se to pak rodí, no někteří mrtví samozřejmě, a nebo postižení vážně.
1: A existuje nějaké řešení, jak tady ten problém jako eliminovat?
0: No, muselo by, já nevím, no, zákony nějaké jsou, ale pak ti, jenž by měli, tak tvrdí, že nejsou dostatečné, nemyslím si úplně.
1: A jak se třeba na ty množírny přijde? Je to většinou spíš jako náhoda, nebo jako...
0: Spíš náhoda.
1: Mhm. Takže vlastně nebojuje se proti tomu nějak jako systémově?
0: Takhle, ty nejhorší, co jsou za ty peníze, co z toho má někdo ten výdělek, tak tam jediná si myslím, že šance, že kdyby to mohlo zmizet, je, že by to nepodporovali lidi nákupem. Teď tady máme někde u Štenberka jednu a stále lidi nakupují a umírá jim to pak na parvovirózu, ušetří o 10 tisíc, ale 20 trčí na veterinát a nakonec ani to zvíře nemají.
1: No, já se přiznám, že právě tohle to jsem slyšel, že ve výsledku ten pes, který ho člověk koupí jakoby levněji, případně z té množírny nebo takhle nějak, řekněme, nechci říct nelegálně, ale prostě bokem, tak potom to majitele stojí v nákladech daleko víc.
0: Může.
1: A v čem to teda je? Je to tím, že může mít třeba nějakou nemoc nebo ještě za nějaké...
0: Teď třeba to, co jsem se zmínil o té Štenberské, tak tam hodně zvířat má parvovirózu. Pokud nemáte vakcinovaný zvířata a už vám tam jednou ta parva proletěla, tak samozřejmě každý další štěně tomu pochytá, protože pochybuju, že se tam dezinfikuje, že se tam pouští germicidní lampy a že se toho v tom prostředí, kde se to drží, že se toho někdo zbaví. Jo. Tam teda to vypadá ne, že by to chovali přímo oni sami, ale pravděpodobně, já nevím, ze Slovenska, z Polska, když se pováte tak plno inzerátu, tak to překoupí od nějakých těch, co se jim to nechtěně doma narodilo. No, tam koupil za 500 štěně, no a pak vidíte inzeráty a ne, neprodávají je levně, 6, 8, 10 tisíc.
1: Předpokládám.
0: Za podvraťáka.
1: Předpokládám, že to je podle plemena ještě, že některá...
0: Samozřejmě, jo.
1: která jsou třeba nejdražší, ta plemena?
0: No já mám pocit, že tak teďkom takhle u těch malých snad ten pomerajen, ten kolem 40 tisíc, co jsem se dívala, ale nekoukám na to moc, abych pravdu řekla. Hmm. Čili... Pak samozřejmě u psů jakoby, je to různý plemena vždycky, asi si myslím, že ty, které jsou málo početnější, že budou asi i dražší. Jo, a pak je to odvislý ještě teda, pokud jsou to pejsty s papírama, tak samozřejmě o tom, jak dobrá je ta chovatelská stanice, jaký má výsledky, pokud je to pracovní plemeno, tak samozřejmě se tam hledí na to, kolik zkoušek složil, který z rodičů a tak dále, tak dále.
1: Ono často se vlastně říká, že tady ti psi jsou právě, jsou čistokrevní, pokud se nepletu, že? Pokud mají tu dokumentaci k sobě.
0: Pokud mají průkaz původu, ale už aj s tím se jako švindlujeme, všechno jde sfalšovat, že?
1: To máte pravdu.
0: Jo, a spousta lidí opravdu neví. Jako je fakt, že jsem jednou měla na útulku pejska a pán si přišel vyzvednout, takže jsem měla tu možnost ten falešný průkaz vidět. Jo, takže...
1: A pokud by nás tuto chvíli poslouchal anebo na nás koukal někdo, kdo třeba nemá až tak moc zkušenost se zvířaty, tak mohl byste jenom popsat, co vlastně tady ten průkaz toho původu vlastně zaručuje, nebo jak, proč jsou ty psy dražší a tak dále?
0: Tak samozřejmě ten správný chovatel, který chová papírové zvířata, tak se účastní výstav, dělá pro to zvíře maximum, před krytím se samozřejmě vybírá vhodný protějšek, ne, že bude kryt bratr, sestra, kdokoliv, takže se vybírá vhodný protějšek a většinou u většiném plemen jsou různé i zdravotní testy, jako dysplazie kyčlí u ovčáku, jo, ale každý to plemeno má svý. Někde už se dělají dneska i rozbory krve a já nevím, jo, záleží, jak který plemeno, protože pak už jsou jejich kluby a ty si jakoby vyměňujou, co všechno to, který daný plemeno bude, musí mít, aby mohlo být uchovněný.
1: Mhm. Perfektní, super. A vy jste také místní organizací Ligy na ochranu zvířat. A pro zase někoho, kdo třeba není v tom tak zainteresovaný, jestli byste mohla popsat, čemu se tato organizace věnuje?
0: No, dá se říct, že v poslední době máme síly už na to akorát provozovat útulek. Samozřejmě někdy, když se tvoří zákony, tak se snaží trošičku do toho vstoupit s nějakým podnětem. Pokud se k tomu dostaneme, dřív to bývalo tak, jako že jsme byli jedna z prvních organizací vůbec v republice zabývající se tímto, tak to bylo jiné, že dneska je jich tolik, že samozřejmě je to složitější. Každý na to máme pohled trošku jiný, takže je to v podstatě jak v politice. takže za ty leta toho bylo spousta, samozřejmě osvěta nějaká, pro děcka se dělávaly dětský dny, když je možnost, tak vezmeme na exkurze. Jo, je to prostě, záleží, jak to úplně si nespomenu, co všechno, ale to člověk bere tak jako automaticky, že pořádně ani neví.
1: No, mě právě, se přiznám, podle už jenom toho názvu, že vlastně Liga na ochranu zvířat, tak vystanula ta myšlenka, že jako bojujete samozřejmě proti třeba majitelům, kteří mohou třeba týrat ta zvířata a tak dále. Tak je třeba i tohle z toho jakoby...
0: Tam spíš, jakoby dá se říct, že fungujeme spíš jako poradenstvím. Protože v podstatě ze zákona může, jediný, kdo může označit, že se jedná o týrání, je krajská veterinární správa. A ta může doporučit odebrání a odebírá obec nebo město. Možná tam je zakopaný pes, protože obce nebo města pak tvrdí, že na to nemají finance.
1: A takové zvíře potom putuje vlastně k vám, předpokládám?
0: Potom putuje do některého ze smluvních zařízení, nebo pokud mají vlastní, tak do vlastního.
1: A vy u vás setkávali jste se také s nějakými tyranými zvířaty, nebo?
0: Tak určitě se pokud tak dlouho jste v útulku, tak určitě se setkáte i tady s tím, nevím, ovčák, i Iggy, tenkrát to bylo taky na Facebooku, byl tady nějaký človíček v Olomouci, který víc štěňat tam zmizlo za podivných okolností, ale bohužel zákony jsou takové, že musíte dokázat, takže pak najednou se u něho objevilo štěně ovčáka Iggyna, kdy to lidi zase zbuntovalo a opravdu zvíře vypadalo čím dál tím hůř, takže se podávali podněty a na město a právníkovi a policajtům a město to zhodilo ze stolu a že nic, pak tam naštěstí nějaký pán, nevím, jestli měl známosti nebo z něj měli strach, tak konečně začali jednat, no když nám mu přivezli, chtělo se člověkovi brečet. Jakoby štěně německého ovčáka s dolámanýma nohama, na kterých musela chodit dál. Bylo to dlouhodobější to tyrání, ale bohužel, abyste měl důkazy, tak dřív s tím nikdo nic nadělat nemohl. Jo, ale tam byli úředníci laxní. Mm. Takže vždycky je to tady bohužel o tomhle s tom, ale vy musíte mít ty důkazy, protože jinak pak není nikdo potrestán.
1: Je vůbec na to jako legislativa, tady na tohle z toho, protože nebo hrozí respektive za to týrání nějaké tresty?
0: No, hrozí, ale donedávna je nikdo nikdy neuplatnil. Jako nám by aspoň stačilo, kdyby takový člověk měl zákaz chovu pak následně, protože jinak je to, no tak jako co, tak mu udělá někdo bubu za jedno a on jde a pořídí si další.
1: Pořídí si další.
0: Jo. Mhm.
1: Asi předpokládám, že tady ti lidé, kteří toto provádí zvířatům, tak většinou mají třeba asi nějakou jako poruchu, nebo osobně bych to tak jako typoval, že musí být třeba
0: nějak... Já nevím, já si myslím, že možná hodně v poslední době je drogy i ty zatemňují mozek, kdy pak člověk dělá věci, které normálně nedělá třeba. Mm. Jo, takže i toto myslím v tomto hrálo svou roli.
1: A jaký byl potom další osud třeba? Vy jste zmínila toho Iggyho, toho vlčáka?
0: To byla Fenka. No, tak několik operací za sebou, dala se dokupy, našel si krásný domov, to všechno jako jo, bohužel jsme nevydrželi s nervama a stáhli jsme ju pak vlastně jakoby na nás, že se donutil ten majitel nebo ukecal, aby ji přepsal, protože jsou ty tahanice a soudy a jiné a může to taky dopadnout tak, že to zvíře je mu navráceno.
1: Tomu původnímu vlastně majitel, aha.
0: Ano, vyléčené, dané dokupy po psychické stránce opět takovému člověku. Takže v tomto je toto strašný. Jako buď vydržet s těma nervama, doufat do poslední chvíle, nebo se pak dopustit též něčeho protizákonného. Je to těžký. Někdy je to hodně těžký.
1: A to se vám nedivím, to musíte mít skutečně občas pevné nervy a ze železa, abyste to dnes to zvládli. Ale rozumím, že samozřejmě člověk, pokud se tomu věnuje dlouho a kontinuálně, tak samozřejmě pak už ho i mrzí, že některé věci třeba nejdou z pohledu té legislativy, nebo že skutečně se může stát tady to, že prostě pes, který byl týraný, tak potom může skutečně být navrácen.
0: Se vrátí, já myslím, nedávno to měli v Jezevčíkovi v nouzi, takový případ taky, takže tam teda dobrý spoustakrát, nebo nějakou pokutu zaplatili, ale pak dělali nějaké soudní řízení, tak zatím všechno vyhráli, ale ještě nějaký jsou na cestě. Jo. Takže je to o tom potom, jako to dělat touto cestou, což vám samozřejmě nepřidává, potřebujete mít klid na tu práci, čas na ty zvířata a ne se někde tahat dlouho po soudech u případu, který je viditelný snad i pro laika.
1: A vybavíte si ještě třeba nějaký teďka případ třeba nějakého psa, který u vás skončil a měl třeba nějaký problém, byl skutečně týraný a podařilo se ho potom dovést k tomu, že to vlastně měl celý ten jeho příběh šťastný konec? Ať už...
0: Tak těch bylo několik za ten život, já nevím, naposledy, nebo nevím, 2 roky asi zpátky, to bylo štěně, křížence taky někde z nožírny, takže původně přišlo jenom s poraněným okem. Mysleli jsme, že to bude jenom to očeno, který teda nakonec přišel a nešlo léčit. A zjistilo se u toho, že má vrozenou vadu ze srdce, takže se ještě muselo na operaci srdce. Tam pak pan doktor zjistil, že má teda 2, takže ještě v roce bude muset, ale mezi tím se našel domov, tu druhou operaci nakonec nemusel absolvovat, nicméně žije si s šťastným životem, ale nebude dlouhý. To srdíčko nevydrží věčně a to se vědělo, ale žije krásný život. Což je úžasný. U těch nemocných zvířat vždycky člověk obdivuje, protože ne každý chce nemocný zvíře. Říkám, tenhle se v tom počátku nevědělo, jestli vydrží, jak dlouho to srdíčko vydrží, být je po operaci. Takže to je obdivuhodný, že někdo do toho jde. že takhle pomůže, protože samozřejmě má víc času být s ním fyzicky.
1: A tvoříte si třeba i vy nějaký jako blížší citový vztah k těm zvířatům, které máte u vás?
0: Tak samozřejmě máme každý svýho oblíbence, určitě, ale úplně nechcete a nemůžete. Protože kdyby tomu bylo tak, tak v podstatě to, co prošlo útulkem, by bylo u mě doma. Pak by to tam bylo horší jak útulku, což je blbost, jo. Takže furt musíte mít na paměti, abyste, jak jsem říkala, že to je nemoc to hromadění, neskončil u toho hromadění. Takže musíte umět i pustit, jo. Pustit zase do toho domova, protože tím máte i vy zase prostor a můžete pomoci dalšímu.
1: A předpokládám, že člověk z toho má jako dobrý pocit, když to je pak ten pejsek do dobrých rukou.
0: Tak určitě vám to dělá radost, když ho vidíte po letech z nějaký pozdrav nebo něco. Já tím, že už jsou tak dlouho, tak teď teda bohužel se probírám hodně mailama, kdy posílají poslední pozdrav, kdy jsem zvířata vydávala někdy třeba v roce 2000 a dneska jsou to starší pejsci, kteří prostě dožili a odešli na stáří. Hmm. Jo, ale takže našel si jim domov na 12, 13, 15 let, což je krásný.
1: To je určitě super.
0: No, s některýma jsme ve spojení, že třeba napíšou několikrát do roka pozdrav od toho pejska, jako jak se má, jak žijí, takže jo.
1: Napadlo mě právě, jestli třeba oni i se zastaví někdy za váma, pokud jsou
0: určitě,
1: třeba z okolí.
0: Určitě, Olomoučáci tam je to bezesporu, ale někdy i dálkaři samozřejmě přijedou jenom tak, jako se ukázat, že jdou okolo, to jo.
1: A kam všude vy vlastně ty pejsky potom posíláte? Jako je to do různých koutů republiky, jo. Nebo je to spíš Morava?
0: A i mimo republiku. A i ve Švýcarsku máme, v Rakousku. Jako je to samozřejmě výjimečný, ale můžou samozřejmě i za hranice. Takže jo, po celé republice, pokud je zájem a ti lidi jsou ochotní přijet, tak a už to vám trošku, že když někdo pojede 300 km se jenom napsat a podívat, ještě ani neví, jestli to klapne, tak už vidíte, že ten člověk asi pak vážně chce, že to není jenom.
1: A kolik vy osobně? Předpokládám, že máte taky nějaké psy doma nebo nějaká zvířata?
0: Jenom jednoho.
1: Jednoho máte?
0: Jednoho. Teď teda mám doma ještě jednoho útulku, nebo dva útulkovi. Jeden starý, slepej, hlukej kokr. A štěně teď, protože bylo po taky nějakým zákroku na očičku, takže a na útulku by bylo samo, že štěňata teď nemáme, no tak má individuálku. Jinak jednoho a ani toho už jsem nechtěla, protože právě proto, aby si člověk mohl brát domů. Někdy potřebujete psychicky povzbudit některýho, nebo potřebujete poznat, jak se chová doma. Takže si myslím, že platnější budu a byla bych... Teď mám teda fajn fenu, která mě pomáhá socializovat, ale jo, už jsem se nechtěla, že... Taky už nějaký věk mám. Dědicové mají vlastní psy.
1: Vlastně.
0: Takže tak. A vidím to, jak to pak dopadá. Takže tak jako spíš už pak bych si brala jenom z toho útulku. A jinak mám celý život jsem měla a mám Erdel teriéry. Jenom jeden jediný měl teda, byl teda koupený s papírama, zbytek byl tak jako, že někdo se jich zbavoval. Takže v podstatě taky zachránění, akorát jsem zůstala u toho plamene.
1: A je třeba něco, na co byste chtěla upozornit, nebo co byste chtěla vzkázat lidem, kteří přemýšlejí o pořízení domácího mazlíčka? Možná teď v tomto případě spíš třeba na ty, kteří mají první zvíře, nebo uvažují o prvním třeba pejskovi nebo kočce?
0: Tak určitě to chce velmi dobře zvážit. Fakt si, já nevím, třeba jich klidně ke kamarádům zajít a poptat se, protože mnoho z nich si opravdu neuvědomuje, do čeho jdou. Jo, že to je, spousta lidí přijde totiž, že by chtěl pro dítě. Pejska, je blbost. Děti jako všechno, to přestane velmi brzy bavit a venčit, pak musí chodit ten rodič a jak říkám, je to v dešti, je to v zimě, je to prostě, když se vám nechce, je to prostě, když jste nemocný, musíte vstat a jít. Pokud předpokládám, že bydlíme v bytě, jo, tak tam to opravdu jinak, jen ještě na tom domku můžete třeba otevřít ty dveře. Ale v tom bytě prostě musíte jít. Takže fakt to chce dobře zvážit a že to je rozhodnutí, jak říkám, 10-15 let. Je to omezení na dovolených, je to omezení spoustu věcí, najednou musíte dělat jinak. Takže každý den se musíte vrátit, nemůže se někde na den, na dva zapomenout, jo. Takže si myslím, že jako fakt to chce dobře zvážit, pak to chce mě tu trpělivost, protože nevím, jak, jestli by si vzali teda staršího nebo mladšího, protože už štěňat musíte počítat s tím, že opravdu ze začátku něco zničí, než ho vychováte a než ho naučíte a že tam budete mít loužičky a že tam budete mít romátky. Ráno, než jsem odcházela do práce, no ráno včera, když jsem přišla z práce, tak na posteli jsem měla sbírku bot, ponožek, pačkor, prostě kde co to zvíře našlo, kus urvaný holina. Jo, takže počítat s tím prostě, že takové věci prostě jsou, ano, ze začátku je to sranda, ano, potom už to třeba sranda není, pak třeba zničí něco, co máte buď ráda, nebo to stálo moc peněz, a s tímto vším je potřeba počítat. Pak i s tím, že spousta lidí má hluboko do kapsy. A buď teda udělat si pojištění na to zvíře, anebo si fakt začít odkládat. Nejde o pořizovací cenu zvířete, nejde o krmivo, tam s tím člověk nějak tak počítá a ví, co ho to bude stát, ale může se stát úraz a nějaká operace 20-30 tisíc.
1: Není to málo, určitě.
0: Jo, a je to, ano, o tom, to že to zvíře třeba bude dál chodit, nebo o tu nohu přijde. A to se bavíme o noze, na tu se neumírá, a pak jsou věci, který, na které to zvíře může umřít. A pokud ty peníze nemáte...
1: Je to potom těžký, že?
0: Je to těžký.
1: Mm. Čili není to jenom radost, ale je
0: samozřejmě
1: potřeba brát...
0: Je to odpovědnost, je to živý tvor, je to odpovědnost.
1: Tak, souhlasím. Perfektní, to bylo krásné doporučení. A my vlastně ještě jednou pro ty, kteří by chtěli podpořit olomoucký útulek, tak ještě jednou teďka přidáváme tady na obrazovku číslo transparentního účtu, kam vlastně určitě budete rádi, pokud by se rozhodl někdo přispět a zaslat vlastně libovolnou částku, tak určitě v útulku i potom dobře zhodnotí, pořídí za to něco, co zase ostatním pejskům, nebo i kočkám, případně nějaké fretce pomůže vlastně zlepšit život a určitě z toho budou mít radost. Takže já bych vám moc chtěl poděkovat za to, že jste přijala pozvání na dnešní rozhovor. Ještě než se rozloučíme, tak já vám tady předám tak na památku takové naše originální ponožky, takže ty jsou pro vás.
0: Krásná práce.
1: Budete mít vzpomínku na dnešek. No, my vám samozřejmě děkujeme za tu práci, kterou vlastně děláte pro ta zvířata, konec konců i pro ty občany, některé nezodpovědné. Takže určitě v tom pokračujte, my vám budeme držet palce, ať se vám daří. No a ať vlastně máte co nejméně těch vozovkách klientů u vás, protože to znamená, že ti pejskové mají domov a mají se dobře.
0: Tak jo, děkujeme.
1: Perfektně, já také děkuji, loučíme se i s našimi diváky a posluchači, mějte se krásně a pokud nás ještě nesledujete, tak určitě na Facebooku, Instagramu, zde na YouTube, anebo případně na audioplatformách Spotify anebo Apple podcastech. Mějte se krásně, vidíme se zase týden. Ahoj.
2: Rádio Metropole uvádí podcast Hana jede.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na rádiu Hana odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nepřichodidle mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže zlomení otřesů a současně ta rozložená několika tunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Ive, to děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda napříč emocemi i beaty.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, po druhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

pro dnešní den. Je tady Světový den čokolády a tak tu dneska máme speciální čokoládové horoskopy. A neb, jaká jste čokoláda podle znamení? Berani, vy jste silní, horkokrevní a občas i rozpálení, tak na vás nejvíc sedí hořká z čili. Býci, pohodáři, co milují sladké, takže mléčná s karamelem. Blíženci, nikdy se neví, co z vás vyleze, mohli byste být kinder vajíčko s překvapením. Raci, jste citlivky, co občas potřebují i pohlazení, takže pocitově jste bílá čokoláda s kokosem. Lvi, vy musíte zazářit kdykoliv a za každou cenu, stejně jako zlatá bomboniera. Pany, máte rádi kvalitu a čistotu. Doporučujeme biočokoládu s mátou. Váhy, jste elegantní a jemné jako čokoláda.

0: sladký den.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
1: Rádio Metropole.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se zastavíme v Itálii a představíme ti Meknu, rapera a zpěváka, který spojuje melancholii, eleganci a moderní zvuk. Jeho tracky jsou jako večerní jízda městem. Pomalé, stylové, s hlubokým podtextem. Mekna je jako kámoš, co ti nenápadně řekne ty nejdůležitější věci a zůstane ti v hlavě ještě dlouho. Jeho hudba tě možná nepraští do uší hned, ale o to víc tě chytne za srdce. Tak zůstaň s námi.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli

Tady je tvoje metropole. Dneska si představíme Bamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dobrý den, tohle rádio vysílá čerstvý přehled událostí, začínají zprávy.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Chcete zažít přetížení při startu rakety nebo se proletět v simulátoru? Olomoucká pevnost Poznání spustila prázdninový program Trénuj jako astronaut. Vyzkoušíte si gyroskop, víkendové chemické dílny i novinky v planetáriu. Akce navíc láká na budoucí vesmírnou misi českého astronauta Aleše Svobody. Hollywoodská legenda a představitel Rockyho či Ramba Sylvester Stallone slaví kulaté osmdesátiny. Rodák z New Yorku se přes drsný osud vypracoval na absolutní vrchol. Aktuálně válí v hitu Král Tulsi, kde dokazuje, že do starého železa rozhodně nepatří. Plumlovská střelnice u podhradského rybníka vymění tiché šípy za pořádný rockový open air. V sobotu 11. července tam vypukne premiérový ročník festivalu Legendy na Plumlově. Brány se otevřou v 16 hodin a rockovou energii do vás napumpují kapely Marast, Okeno a Kverkus.
0: Sport.
3: Házenkářská opora Olomouce Anna Kubálková mění dres. 21-letá křídelnice, která v uplynulé sezóně nasázela parádních 114 branek, přestupuje do Dunajské Středy. Proti Zoře tak nastoupí v nově přejmenované Doprastav Lize. Víc se dočtete na olomouckém reportu. Tolik zprávy. Přejeme vám co nejpříjemnější poslech a skvěle prožitý den.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý slibuje 23 až 27 stupňů, čekáme převážně oblačno, místy zataženo. Odpoledne nám lokálně může i sprchnout. Vyloučená není ani výjimečně pouřka. Dešť je dobrou zprávou nejen pro zemědělce, ale taky pro houbaře. Zatímco teď je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků na Hané nízká, s vyšší vlhkostí půdy by se to výhledově mohlo zlepšit.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Energie.

0: Rádio Metropole. Rádio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozprostřed.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Metro Retro. Metropolis.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.
2: Let's go.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Ive, to děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Rádio Metropole.
1: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Na Olomoucku stále kvůli suchu platí zákaz odběru vody z řek a potoků. Jde o povrchové vody z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření má pomoci ochránit vodní ekosystémy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Přerově začala uzavírka na Hranické ulici, potrvá do 17. července a práce omezí provoz taky na nábřeží Edvarda Beneše. Ty přinesou více parkovacích míst a jak píše report CZ, skončit mají až v září. Do pořádku se dává školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce tady už začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu má být hotový po prázdninách. Slyšeli jste o jízdence na léto? Cestující ji mohou využívat pro prázdninové cesty vlakem až do 31. srpna. Jízdenka nabízí spoustu výhod a také libovolný počet najetých kilometrů. Další informace najdeme na webu Českých drah.
0: Sport.
2: Ronaldo končí na fotbalovém mistrovství světa. Portugalsko prohrálo se Španělskem těsně 0-1. Espaňa v pátečním čtvrtfinále natrefí na Belgii. Francie už pozítří hraje s Marokem a Norsko v sobotu nastoupí proti Anglii.
1: Radio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno, s trochou mraku. Odpoledne a večer čekáme občas i nějaký ten déšť, anebo přehánky. Teploty by měly být letní kolem 25, a to až do čtvrtka. V pátek a o víkendu tam pak zase naskočí skoro tropická 30. A ještě rychlý pohled do Španělska. Tady se podle meteorologů začíná opět vytvářet nová zásobárna velmi horkého vzduchu. Teploty tu můžou atakovat 40.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech, probíhá tu údržba až do konce prázdnin, uzavírka je dál na ulici Šapaříkova a Řezničkova kvůli finální úpravě povrchu vozovek. Tady by to mělo být už jen do 10. července. Jinak prázdninové uzavírky nám začaly taky v Prostějově, konkrétně na Plumlovské. Objízdná trasa tady vede po ulici Josefa Lady u stadionu po Kostelecké a Blahoslavově. Za volantem ladíte to nejlepší rádio na cesty, tak dobře dojeďte.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the

0: tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Je tady Světový den čokolády a tak tu dneska máme speciální čokoládové horoskopy. A neb, jaká jste čokoláda podle znamení? Berani, vy jste silní, horkokrevní a občas i rozpálení, tak na vás nejvíc sedí hořká s čili. Býci, pohodáři, co milují sladké, takže mléčná s karamelem. Blíženci, nikdy se neví, co z vás vyleze, mohli byste být kinder vajíčko s překvapením. Raci, jste citlivky, co občas potřebují i pohlazení, takže pocitově jste bílá čokoláda s kokosem. Lvi, vy musíte zazářit kdykoliv a za každou cenu, stejně jako zlatá bomboniera. Pany, máte rádi kvalitu a čistotu. Doporučujeme biočokoládu s mátou.

0: Naše čokoládové horoskopy a my už všem přejeme sladký den.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
7: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
8: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Rádio Metropole. Bude půl osmé.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na...

0: posloucháš Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Říká se o něm, že je fotbalový Chuck Norris, mašina na góly, že není z téhleté planety, že je to noční můra všech obránců, protože je to nejdrzejší útočník všech dob. Na drese má číslo 9. Ano, to je norský viking Erling Haaland. Na kontě má celkem 430 zápasů a v nich dal 405 gólů. A tomu ještě není 25. Podle fanoušků je Haaland absolutní úkaz. Proslavili ho driblingové schopnosti, silná střelba a také přesnost. A legenda praví, že tohoto ostrostřelce obdaroval samotný bůh Odin.

0: nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
1: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Rádio Metropole.
2: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka? Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
1: Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je čas na zprávy, jdeme na to. Už brzy skončí v Olomouci výluka tramvajového provozu v úseku okresní soud Tržnice. Stavební práce tu budou probíhat už jen do 17. července. Změny se týkají linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X dál jezdí v úseku náměstí Hrdinů Tržnice hlavní nádraží a zpět. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Přerov se chystá na letošní svatovavřinecké hody. Ty nabídnou koncerty, historickou podívanou i novou folklorní scénu u Trafačky. Kompletní program od 7. do 9. srpna nabízí přerovský rej.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: V Kroměříži teď přes prázdniny zintenzivňují svoz bioodpadu. Podle deníku bude probíhat každý týden. Kroměřížská radnice rozdala přes 2000 biopopelnic. Před dovolenou si ověřte platnost dálniční známky. Za jízdu bez známky odpovídá řidič, nikoliv majitel automobilu. Ověřením se vyhnete případné pokutě, která může dosáhnout až 20 tisíc. Platnost si jednoduše ověříme na webu e-dálnice.cz.
0: Sport.
3: Je tu skvělá zpráva z All England Clubu. Linda Nosková porazila Madison Keys ze Spojených států 6-4, 7-6 a postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Gratulujeme.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude dnes, zítra a také ve čtvrtek. Čekáme většinou 25 stupňů. Tropické třicítky se mají vrátit o víkendu. Zatím to vypadá tak, že během dnešního odpoledne může ojediněle sprchnout, jinak dál počítáme hlavně se sluníčkem. A pozor, kvůli suchu v části Moravy stále platí zvýšené riziko vzniku požárů.
5: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je zavřená křižovatka na náměstí Hrdinů a to až do srpna může tu projíždět pouze olomoucká MHD. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Dobrovského nebo taky v Charvátech, jak je křižovatka na Blatec. A stále máme komplikace na D1 na 258. kilometru poblíž exitu Kroměříž Západ. Komunikace je tu dočasně uzavřená, hasiči tady totiž likvidují požár nákladňáku v odstavném pruhu. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Odbornice na zdravou výživu, paní doktorka Kateřina Cajthamlová.
1: Hele, vyšší tlak 134 na 94.
2: To se stresu zvát, já se vás bojím.
1: Hezká výmluva.
0: Je tu i jedna hudební vzpomínka, dneska by totiž slavil italský zpěvák Toto Cutugno. A pozor, dnes je Světový den čokolády. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Tak si osladíme život také v úterý 7.7.
3: Metropole právě dnes.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
7: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Hana odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nepřkodidle mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže zlomení otřesu a současně ta rozložená několika tunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
0: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
10: I remember when I lost my mind. There was something so painful.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Na Olomoucku stále kvůli suchu platí zákaz odběru vody z řek a potoků. Jde o povrchové vody z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření má pomoci ochránit vodní ekosystémy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Přerově začala uzavírka na Hranické ulici, potrvá do 17. července a práce omezí provoz taky na nábřeží Edvarda Beneše. Ty přinesou více parkovacích míst a jak píše report CZ, skončit mají až v září. Do pořádku se dává školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce tady už začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu má být hotový po prázdninách. Slyšeli jste o jízdence na léto? Cestující ji mohou využívat pro prázdninové cesty vlakem až do 31. srpna. Jízdenka nabízí spoustu výhod a také libovolný počet najetých kilometrů. Další informace najdeme na webu Českých drah.
0: Sport.
3: Ronaldo končí na fotbalovém mistrovství světa. Portugalsko prohrálo se Španělskem těsně 0-1. Espaňa v pátečním čtvrtfinále natrefí na Belgii. Francie už pozítří hraje s Marokem a Norsko v sobotu nastoupí proti Anglii.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno, s trochou mraku. Odpoledne a večer čekáme občas i nějaký ten déšť, anebo přehánky. Teploty by měly být letní kolem 25, a to až do čtvrtka. V pátek a o víkendu tam pak zase naskočí skoro tropická 30. A ještě rychlý pohled do Španělska. Tady se podle meteorologů začíná opět vytvářet nová zásobárna velmi horkého vzduchu. Teploty tu můžou atakovat 40.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech, probíhá tu údržba až do konce prázdnin. Uzavírka je dál na ulici Šafaříkova a Řezníčkova kvůli finální úpravě povrchu vozovek. Tady by to mělo být už jen do 10. července. Jinak prázdninové uzavírky nám začaly taky v Prostějově, konkrétně na Plumlovské. Objízdná trasa tady vede po ulici Josefa Lady u stadionu po Kostelecké a Blahoslavově. Za volantem ladíte to nejlepší rádio na cesty, tak dobře dojeďte.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Týden je za námi a Majda opět bere holinky a loví pro vás ryby. Z rybníčku mladé české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dnešní díl bude trochu speciální. Kromě mě bude totiž mluvit taky frontmanka kapely Pěna, kterou vám dnes představíme.
1: Ahoj, tady Tereza z kapely Pěna. Pocházíme z Nejtku u Karlových Varů a píšeme se gramaticky špatně. P-J-N-A, protože hudba se má něčím vymykat. Tak proč nezačít zrovna od názvu?
0: Ty jsi mi zrovna s tím názvem docela nahrála. Vy jste nedávno vydali debutové album s názvem Různorodost. Proč se jmenuje právě takhle?
1: Ty dvě slova, které jsou tam schované, jako je různý a radost, dávají dokupy ten celkový dojem, který to na nás zanechalo v průběhu skládání a hraní. Ta různorodost těch písní je opravdu na místě. Máme tam prvky moderního roku, taky grunge a popu a vlastně všechno se to tak nějak jakoby nahrálo a je to taky různě hezky propojený tím názvem, který nám vlastně tomu dal ten celkový význam a smysl.
0: Je to vaše první album, to je vždycky obrovský milník. Jaké to je zahrát si takhle celé album poprvé naživo?
1: Krásné, tím, že jsem mohla vyjádřit všechny ty texty, všechnu tu muziku, kterou já většinou vlastně skládám jako ze svého života nebo s nějakými jako zkušenostmi, z nějakých mých pocitů, nálady a vlastně ten tým za mnou, ta naše kapela prostě mi dodává strašně jako elánu a vlastně ten svůj život dokážu vyspívat na tom koncertu s opravdu velkým nadšením a myslím si, že nás to hrozně spojuje, ta muzika, a že dokážeme to nadšení dát těm lidem společně a v tom je to krásný. Takže určitě jako zahrát tyhle písničky naživo lidem je vlastně hlavní myšlenka našeho projektu Pěna, protože my chceme se rozlít na každý pódium a hrát pro lidi, to je, tak o tom by ta hudba měla být, to se asi shodneme.
0: Tedy já ti moc děkuju a teď už si pustíme song z vašeho nového alba Panelákový studio od Pěny.
1: Moc děkuju, Majdi, za rozhovor a mějte se pěkně a ahoj.

Тисяця людей послухають то саме, що ти. Enjoy!

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show.

taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc hvězd.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Je čas na zprávy, jdeme na to. Už brzy skončí v Olomouci výluka tramvajového provozu v úseku okresní soud Tržnice. Stavební práce tu budou probíhat už jen do 17. července. Změny se týkají linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X dál jezdí v úseku náměstí Hrdinů Tržnice hlavní nádraží a zpět. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Přerov se chystá na letošní svatovavřinecké hody. Ty nabídnou koncerty, historickou podívanou i novou folklorní scénu u Trafačky. Kompletní program od 7. do 9. srpna nabízí přerovský rej.cz.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: V Kroměříži teď přes prázdniny zintenzivňují svoz bioodpadu. Podle deníku bude probíhat každý týden. Kroměřížská radnice rozdala přes 2000 biopopelnic. Před dovolenou si ověřte platnost dálniční známky. Za jízdu bez známky odpovídá řidič, nikoliv majitel automobilu. Ověřením se vyhnete případné pokutě, která může dosáhnout až 20 tisíc. Platnost si jednoduše ověříme na webu e-dálnice.cz.
1: Sport.
2: Je tu skvělá zpráva z All England Clubu. Linda Nosková porazila Madison Keys ze Spojených států 6-4, 7-6 a postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Gratulujeme.
0: Radio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude. Dnes, zítra a také ve čtvrtek čekáme většinou 25 stupňů. Tropické třicítky se mají vrátit o víkendu. Zatím to vypadá tak, že během dnešního odpoledne může ojediněle sprchnout, jinak dál počítáme hlavně se sluníčkem. A pozor, kvůli suchu v části Moravy stále platí zvýšené riziko vzniku požárů.
4: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se mění křižovatka Pražská, Erenburgova, staví tu přechody pro chodce a nové semafory. Doporučená objížďka vede po třídě Míru a kolem Šibeníku. Jinak omezení nás čeká v Zábřehu. Jde o silnici 44, která bude ve městě průjezdná jen jedním pruhem. Pracuje se konkrétně na mostě na ulici Olomoucká přes Moravskou Sázavu, a to až do poloviny září. A i když v létě není úplně super hit, tak i za volantem musíme dodržovat pitný režim, takže jestli je před vámi další cesta, tak vemte pro sebe i další pasažéry větší láhev vody a hlavně dojeďte v pořádku.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the pop. Radio Metropole. Top of the
2: pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další skvělé příběhy a hudební perly.
3: You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2023.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připravených spoustu špičkových.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Hrajeme a bavíme a taky si užíváme léto. To je slunce, voda, zmrzlina, dovolená u moře nebo na chalupě. A taky tábory. A víte, že první táborová láska může dostat druhou šanci. Přesně o tom je romantická komedie Po večerce s Vladimírem Polívkou. Dneska v olomouckém Premier Cinemas, v Šumperku anebo v Boskovicích. Je tady taky šílený žlutý animák Mimoni a Monstra, dnes v Letňáku v Hranicích. V letním kině Mostkovice zítra, to znamená ve středu, dáváme nejkultovnější z kultovních devadesátkových filmů od Quentina Tarantina, Pulp Fiction, historky z podsvětí.
2: A čí je vlastně tahle motorka?
3: To je Chopper, lásko.
2: A čí je ten Chopper?
3: Zeda.
2: Kdo je Zed?
3: Zed je mrtvej, lásko.
1: Jinak výhledově na olomouckých Poděbradech budeme mít langošový víkend a v Javoříčku se těšíme na gulášobraní. V sobotu k mání bude minimálně 10 různých druhů kotlíkových gulášů v Amfíku Nového Javoříčka. A my taky budeme na značce v sobotu na gulášobraní v Javoříčku. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
4: Je to to!
5: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
6: To je jasný.
5: S námi vám neuteče žádný gól.
7: Ten fotbal si musíš prosadit.
8: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
9: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
10: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
14: Radio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
14: Tvoje rádio.
0: Metropole.

generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace. Metropo.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboy je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Na Olomoucku stále kvůli suchu platí zákaz odběru vody z řek a potoků. Jde o povrchové vody z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření má pomoci ochránit vodní ekosystémy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Přerově začala uzavírka na Hranické ulici, potrvá do 17. července a práce omezí provoz taky na nábřeží Edvarda Beneše. Ty přinesou více parkovacích míst a jak píše report CZ, skončit mají až v září. Do pořádku se dává školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce tady už začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu má být hotový po prázdninách. Slyšeli jste o jízdence na léto? Cestující ji mohou využívat pro prázdninové cesty vlakem až do 31. srpna. Jízdenka nabízí spoustu výhod a také libovolný počet najetých kilometrů. Další informace najdeme na webu Českých drah.
1: Sport.
2: Fotbalová legenda Cristiano Ronaldo dává definitivní zbohem světovým šampionátům. Portugalský kapitán po vyřazení se Španělskem v americkém osmifinále potvrdil, že právě odehrál svůj úplně poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Zda bude i nadále oblékat reprezentační dres, si chce slavný útočník ještě důkladně promyslet.
1: Radio Metropole. To na sebe.
3: Dnešní počasí bude nahané teplé, ale zamračené. Čekáme oblačno až zataženo, teploty mezi 24 a 27 stupni. Odpoledne se mohou místy vytvořit i přehánky. Ve středu bude podobně, jen o pár stupňů méně, maximálně 22 stupňů Celsia. Zároveň pilové zpravodajství upozorňuje hlavně na vysoké koncentrace travních pilů, které mohou i nadále potrápit alergiky. Tak pozor na to.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: V Olomouci pozor, hlásíte nám čerstvou nehodu na Přerovské, tak nohu z plynu. Bouralo se i na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín a pozor si musíme dát také mezi Bohuslavicemi u Zlína a obcí Šarovy. Tady nám hlásíte havárku osobáku do stromu. A pokud nechcete pokutu, rozhodně zpomalte na D46 na trase Vyškov-Olomouc na exitu Oušany u Prostějova. Tady na vás číhá policejní hlídka.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.
4: It's Friday.

0: nabídce v Baseball pubu na Lascích. A mrkneme i do menzy, tady jsou dneska těstoviny se šampiony nebo kuřecí špíz na grilu a sekaný řízek. Další polední menu najdete na olomouc.cz. A teď už víc muziky, víc energie na Rádiu Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Foster the People, kapelu známou pro svůj unikátní indie popový styl, který kombinuje chytlavé melodie s originálními nápady. Jejich hudba je

0: Ale hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale infoservis.
2: Říká se o něm, že je fotbalový Chuck Norris, mašina na góly, že není z téhleté planety, že je to noční můra všech obránců, protože je to nejdrzejší útočník všech dob. Na drese má číslo 9. Ano, to je norský viking Erling Haaland. Na kontě má celkem 430 zápasů a v nich dal 405 gólů. A tomu ještě není 25. Podle fanoušků je Haaland absolutní úkaz. Proslavili ho driblingové schopnosti, silná střelba a také přesnost. A legenda praví, že tohoto ostrostřelce obdaroval samotný bůh Odin.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Rádio Metropole. Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Je čas na zprávy, jdeme na to. Už brzy skončí v Olomouci výluka tramvajového provozu v úseku okresní soud Tržnice. Stavební práce tu budou probíhat už jen do 17. července. Změny se týkají linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X dál jezdí v úseku náměstí Hrdinů Tržnice hlavní nádraží a zpět. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Přerov se chystá na letošní svatovavřinecké hody. Ty nabídnou koncerty, historickou podívanou i novou folklorní scénu u Trafačky. Kompletní program od 7. do 9. srpna nabízí přerovský rej.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: V Kroměříži teď přes prázdniny zintenzivňují svoz bioodpadu. Podle deníku bude probíhat každý týden. Kroměřížská radnice rozdala přes 2000 biopopelnic. Před dovolenou si ověřte platnost dálniční známky. Za jízdu bez známky odpovídá řidič, nikoliv majitel automobilu. Ověřením se vyhnete případné pokutě, která může dosáhnout až 20 tisíc. Platnost si jednoduše ověříme na webu e-dálnice.cz.
0: Sport.
2: Záložník Matěj Mikulenka sice v minulosti pomohl Sigmě Olomouc k zisku poháru v uplynulé sezóně, ale ze základní sestavy vypadl. Nyní tento 22-letý fotbalista v přípravě pod trenérem Pavlem Hapalem bojuje o větší herní vytížení, a to dokonce i na netradičních postech. Hráč se však netají tím, že mu dřívější nedostatek prostoru na hřišti vadil, a ve hře je tak i jeho možný přestup do Liberce, což aktuálně řeší jeho manažeři.
1: Metropole, co na sebe.
3: Úterý přinese na Hanou

0: Celsia. Ve středu bude o pár stupňů méně, měřit budeme převážně kolem 20. A pokud budete vyrážet do přírody, nezapomeňte hlavně na repelent. V celé republice je aktuálně aktivita klíšťat vysoká.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Olomouci ještě dořešujeme nehodu na Přerovské, tady je v sobě náklaďák s osobákem. Dořešuje se také nehoda mezi obcemi Šarovy a Bohuslavice u Zlína, tak tady taky nohu z plynu. A vyplatí se zpomalit i na D48 na trase Frýdek Místek Bělotín na exitu Bělotín, na D1 na trase Vyškov Říkovice za exitem Kojetín a nebo ve Zlíně na třídě Tomáše Bati.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady 7. července, svátek má Bohunka a Bohuslava, tak všechno nejlepší. Narozeniny má bývalý bubeník Beatles Ringo Starr, herec Igor Orozovič, který aktuálně hraje v minisérii Moniová, toho jejího manžela. A narozeniny dneska slaví taky odbornice na zdravou výživu, paní doktorka Kateřina Cajdhamlová.
2: Hele, vyšší tlak 134/94.
3: To se stresu zvládá, to se vás bojí.
2: Hezká výmluva.
1: Je tu i jedna hudební vzpomínka, dneska by totiž slavil italský zpěvák Toto Cutugno. A pozor, dnes je světový den čokolády.
4: Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom.
1: Tak si osladíme život také v úterý 7.7.
0: Metropole právě dnes.
5: Tohle je
6: Radio

0: věcí.
1: Tohle je Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavé.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole. Girl, I'm about to have

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Olomouci úřadoval na MOL opilý šedesátník, který za volantem naboural hned dvě auta. Policistům po nehodě nadýchal bezmála 2,5 promile alkoholu. Za tento hazard mu teď hrozí až jeden rok za mřížemi. O uplynulém prodlouženém víkendu si blanenčtí diváci vůbec poprvé užili filmy v nově zrekonstruovaném stálém kině a sezónu zahájilo i letní kino na zahradě Dělňák. Kdo dal přednost tanci a dobrému pití, mohl vyrazit na tradiční pytláckou zábavu na nedaleké Obůrce.
1: Sport.
2: Fotbalové týmy z Olomouckého kraje už znají své soupeře pro úvodní kolo nového ročníku domácího poháru MOL Cup. V druhém předkole, které vypukne poslední červencový víkend, se představí hned 8 našich celků ze 3., 4. a 5. ligy. Fanoušci se mohou těšit na návrat Šternberka, premiéru Bělotína nebo na Umičov, který vstoupí do soutěže o něco později.
3: Nás dneska čeká proměnlivé počasí, během dne čekáme oblačno až zataženo, odpoledne se ojediněle objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou až na 27 stupňů. 7. července jsme v České republice v minulosti naměřili i teploty přes 37 stupňů Celsia. Letos je ale začátek 2. červencového týdne podstatně mírnější. Také středa přinese proměnlivou oblačnost a místy přeháňky, odpolední maxima budou mezi 18 a 22 stupni.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Stále dořešujeme nehodu v Olomouci na Přerovské, tak opatrně pozor si dejte také v Bohuslavicích u Zlína a nebo na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín. I tady se bouralo. Policejní hlídka na vás číhá na D46 na trase Vyškov-Olomouc za exitem Prostějovich. Stojí také v hranicích ulici u Teplic anebo v Olomouci, ulici Albertova. Tak ať nemáte zbytečně pokutu.
1: Rádio Metropole.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné.
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: píčka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
1: Metropole.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Hana odpovídá Iveta Gronská z olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Ive, to děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: Znáš špičkové kruizry a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruizry Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
0: Rádio Metropole. Metropole. Odpoledne ve městě.
9: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli.

námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Je čas na zprávy, jdeme na to. Hledáte v letním horku osvěžení v historickém centru Olomouce? Zatím se můžete schladit u místních kašen nebo pítek, ale na slibovaná mlžítka si budeme muset ještě chvíli počkat. Na Horním náměstí se totiž objeví až příští rok, a to teprve po plánované rekonstrukci jedné z tamních kašen. V Šumperku právě zavedli skvělou novinku v podobě takzvaných emergency pointů. Tyto speciální štítky na sloupech veřejného osvětlení fungují jako nový bezpečnostní systém, který v případě nouze výrazně urychlí příjezd záchranářů na přesné místo. Změna platí už od konce června a přináší tak mnohem větší bezpečí pro místní obyvatele i turisty. Řidiči, kteří jezdí mezi Olomoucí a Šternberkem, se musí obrnit trpělivostí. Od pondělí 13. července je čekají částečné i úplné uzavírky v Dolanech. Opravy této vytížené silnice potrvají ve dvou etapách až do konce srpna.
1: Sport.
2: Cyklisté na letošní Tour de France zažívají doslova peklo, protože kromě náročných tras bojují i s obrovským vedrem, které šplhá až ke 40 stupňům Celsia. Závodníci se na trati perou o každou kapku vody a hvězdný obhájce prvenství Tadej Pogačar dokonce celou situaci označil za naprostou noční můru.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Dnešní počasí bude nahané teplé, ale zamračené. Čekáme oblačno až zataženo o teploty mezi 24 a 27 stupni. Odpoledne se mohou místy vytvořit i přehánky. Ve středu bude podobně, jen o pár stupňů méně, maximálně 22 stupňů Celsia. Zároveň pilové zpravodajství upozorňuje hlavně na vysoké koncentrace travních pilů, které mohou i nadále potrápit alergiky. Tak pozor na to.
4: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Olomouci, si dejte pozor, na policejní hlídku stojí na Přerovské, kde stále ještě dořešujeme i nehodu. Tak tady opravdu nohu z plynu. Bouralo se také na D1 na trase Říkovice Vyškov před exitem Kojetín. Je to ale průjezdné, kolonu nám tady naštěstí nehlásíte. A nohu z plynu také v obci Letovice. I tady číhá policejní hlídka.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
5: Zdravím všechny

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Mohelnice 103,7 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Pojďme se na to mrknout. Kdy budeme mít mlžítka v Olomouci, o tom se dočteme na Olomouckém reportu. Na webu report.cz. Policie v Prostějově řešila nezvyklý případ. Muže, který na společném balkóně věšel prádlo v příliš volných trenýrkách. Bližší informace pro nás má prostějovský Rej. Co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměříska? Třeba přehled míst, kam se můžeme jít v horkých dnech vykoupat a kolik za to zaplatíme. A nebo rozhovor s hráčem amerického fotbalu Davidem Drexlerem z týmu Elephants. Týdeník Kroměříska vychází každé úterý. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Rádio Metropole.
2: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých

0: krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropol.

0: světě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Jak umělá inteligence promění naše vzdělávání? Přesně to se tento týden řeší na Moravské vysoké škole v Olomouci, kam dorazilo na 150 odborníků z 18 zemí světa. O své zkušenosti se tu dělí akademici z nejrůznějších koutů planety, a to od Spojených států přes státy V4 až po Jižní Koreu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Letní kino se v Prostějově vrací přímo na hlavní náměstí před budovu radnice. Během prázdnin si tu pod širým nebem užijete dvě večerní filmové projekce, které doplní i oblíbené pohádky pro děti. Do pořádku se dává školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce tady už začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu má být hotový po prázdninách. Slyšeli jste o jízdence na léto? Cestující ji mohou využívat pro prázdninové cesty vlakem až do 31. srpna. Jízdenka nabízí spoustu výhod a také libovolný počet najetých kilometrů. Další informace najdeme na webu Českých drah.
2: Sport.
3: Fotbalová legenda Cristiano Ronaldo dává definitivní zbohem světovým šampionátům. Portugalský kapitán po vyřazení se Španělskem v americkém osmifinále potvrdil, že právě odehrál svůj úplně poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Zda bude i nadále oblékat reprezentační dres, si chce slavný útočník ještě důkladně promyslet.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude, i úterní odpoledne hlásí převážně oblačno až zataženo. Místy se přidá také déšť, výjimečně mohou přijít i bouřky. V Olomouci máme právě teď dnešní maximum, tedy 27 stupňů. Zábřeh hlásí kolem 23 stupňů, v Šumperku je rtuť teploměru na 24. Venku nám ale v nárazech fouká až 55 km v hodině, pocitová teplota se nám proto může zdát o něco nižší. Deště a mraky by nás ale během noci měly opustit, zítra už čekáme polojasno až jasno.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Při průjezdu Olomoucí nezapomeneme na částečnou uzavírku na třídě Svobody na křižovatce s ulicí Lafayetova. Opravuje se tady tramvajová trať. Tři osobáky se nám srazily na D1 na trase Přerov-Ostrava před exitem hranice. Na 305. kilometru. Projíždíme raději s nohou na brzdě. Policijní hlídky nám hlásíte v Napajedlech v ulici Nádražní na D35 na exitu Velký Újezd, v Olomouci v ulici Lezecká a taky v Otrokovicích v ulici Objízdná. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Týden je za námi a Majda opět bere holinky a loví pro vás ryby. Z rybníčku mladé české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dnešní díl bude trochu speciální. Kromě mě bude totiž mluvit taky frontmanka kapely Pěna, kterou vám dnes představíme.
1: Ahoj, tady Tereza z kapely Pěna. Pocházíme z Nejtku u Karlových Varů a píšeme se gramaticky špatně. P-J-N-A, protože hudba se má něčím vymykat. Tak proč nezačít zrovna od názvu?
0: Ty jsi mi zrovna s tím názvem docela nahrála. Vy jste nedávno vydali debutové album s názvem Různorodost. Proč se jmenuje právě takhle?
1: Ty dvě slova, které jsou tam schované, jako je různý a radost, dávají dokupy ten celkový dojem, který to na nás zanechalo v průběhu skládání a hraní. Ta různorodost těch písní je opravdu na místě. Máme tam prvky moderního roku, taky grunge a popu a vlastně všechno se to tak nějak jakoby nahrálo a je to taky různě hezky propojený tím názvem, který nám vlastně tomu dal ten celkový význam a smysl.
0: Je to vaše první album, to je vždycky obrovský milník. Jaké to je zahrát si takhle celé album poprvé naživo?
1: Krásné, tím, že jsem mohla vyjádřit všechny ty texty, všechnu tu muziku, kterou já většinou vlastně skládám jako ze svého života nebo s nějakými jako zkušenostmi, z nějakých mých pocitů, nálady. A vlastně ten tým za mnou, ta naše kapela prostě mi dodává strašně jako elánu a vlastně ten svůj život dokážu vyspívat na tom koncertu s opravdu velkým nadšením a myslím si, že nás to hrozně spojuje, ta muzika, a že dokážeme to nadšení dát těm lidem společně a v tom je to to krásný. Takže určitě jako zahrát tyhle písničky naživo lidem je vlastně hlavní myšlenka našeho projektu Pěna, protože my chceme se rozlít na každý pódium a hrát pro lidi, to je, tak o tom by ta hudba měla být, to se asi shodneme.
0: Tedy já ti moc děkuju a teď už si pustíme song z vašeho nového alba Panelákový studio od Pěny.
1: Moc děkuju, Majdi, za rozhovor a mějte se pěkně a ahoj.

Rádio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na party i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Hrajeme a bavíme a taky si užíváme léto. To je slunce, voda, zmrzlina, dovolená u moře nebo na chalupě. A taky tábory. A víte, že první táborová láska může dostat druhou šanci. Přesně o tom je romantická komedie Po večerce s Vladimírem Polívkou. Dneska v olomouckém Premier Cinemas, v Šumperku anebo v Boskovicích. Je tady taky šílený žlutý animák Mimoni a Monstra, dnes v Letňáku v Hranicích. V letním kině Mostkovice zítra, to znamená ve středu, dáváme nejkultovnější z kultovních devadesátkových filmů od Quentina Tarantina, Pulp Fiction, Historky z podsvětí.
2: A čí je vlastně tahle motorka?
3: To je Chopper, lásko.
2: A čí je ten Chopper?
3: Zeda.
2: Kdo je Zed?
3: Zed je mrtvej, lásko.
1: Jinak výhledově na olomouckých Poděbradech budeme mít langošový víkend a v Javoříčku se těšíme na gulášobraní. V sobotu k mání bude minimálně 10 různých druhů kotlíkových gulášů. V Amfíku Nového Javoříčka. A my taky budeme na značce v sobotu na gulášobraní v Javoříčku. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
4: Je to gól!
5: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
6: To je jasný.
5: S námi vám neuteče žádný gól.
7: Ten fotbal si musíš prosadit.
8: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
5: Radio Metropole.
9: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
5: Metropole.

0: Hrajeme neohrané.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I've learned to embrace the dark.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Je čas na zprávy, jdeme na to. Už brzy skončí v Olomouci výluka tramvajového provozu v úseku okresní soud Tržnice. Stavební práce tu budou probíhat už jen do 17. července. Změny se týkají linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X dál jezdí v úseku náměstí Hrdinů Tržnice hlavní nádraží a zpět. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Provozovatel přerovského koupaliště po červnových incidentech došel k ráznému kroku a výrazně zpřísňuje pravidla. Pokud se tam návštěvníci nebudou chovat slušně, hrozí jim okamžité vykázání z areálu. V případě opakovaných prohřešků pak výtržníci dostanou pomyslnou červenou kartu, která bude znamenat úplný zákaz vstupu na celou sezónu.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: V Kroměříži teď přes prázdniny zintenzivňují svoz bioodpadu. Podle deníku bude probíhat každý týden. Kroměřížská radnice rozdala přes 2000 biopopelnic. V Mohelnici na Šumpersku řešili policisté pořádně opilého výtržníka. Ten se povaloval před místní prodejnou v nádražní ulici a dokonce se na veřejnosti obnažoval. Když mu pak dali dýchnout, naměřili mu neuvěřitelných více než 5 promile alkoholu.
1: Sport.
2: Fotbalisté olomoucké Sigmy mají za sebou už 4 přípravné zápasy a do 2 z nich se aktivně zapojili i první letní posily. Trenér Hapal sice vítá čerstvé rozšíření realizačního týmu, trápí ho ale zranění Jásira s Malým i chybějící víza pro Dembeho.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude. Čeká nás počasí, tak akorát na koupání. V noci z dneška na zítřek očekáváme, že se rozpustí mraky a postupně ustoupí deště. Zítra už bychom pak měli mít polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 21 až 25 stupni. Nebudou nám proto hrozit tropická vedra, k vodě ale zajít můžeme. Biozátěž bude navíc zítra na svém nejlepším stupni. Podobné počasí pak očekáváme i ve čtvrtek.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Bouračka osobáku s motorkou komplikuje dopravu na trase Petrovice, Rájec Jestřebí. Probíhá tady vyšetřování nehody, silnice je uzavřená, budeme to muset objet přes Žďár. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever, na D1 na exitu Hulín, taky v Olomouci v ulici Brněnská a ve Valmezu v ulici Vsetínská. Pohodovou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na Rádiu Metropole.

Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodlí.

0: dnešní nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
2: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metro.

0: posloucháš Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Říká se o něm, že je fotbalový Chuck Norris, mašina na góly, že není z téhleté planety, že je to noční můra všech obránců, protože je to nejdrzejší útočník všech dob. Na drese má číslo 9. Ano, to je norský viking Erling Haaland. Na kontě má celkem 430 zápasů a v nich dal 405 gólů. A tomu ještě není 25. Podle fanoušků je Haaland absolutní úkaz. Proslavili ho driblingové schopnosti, silná střelba a také přesnost. A legenda praví, že tohoto ostrostřelce obdaroval samotný bůh Odin.

0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní sóla jsou známé po celém světě. Jeho charisma a osobitost z něj dělají neodolatelného umělce, kterého prostě musíš znát. Je jako ten starý dobrý přítel, co nikdy nezestárne. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš další bar

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Olomouci úřadoval na MOL opilý šedesátník, který za volantem naboural hned dvě auta. Policistům po nehodě nadýchal bezmála 2,5 promile alkoholu. Za tento hazard mu teď hrozí až jeden rok za mřížemi. Řidiči v Moravském Berouně si z povolené 50 těžkou hlavu nedělají a obcí se řídí klidně i bezmála 100. Město proto na problémových místech nainstalovalo 2 nové radary, které toto extrémní překračování rychlosti už bezlítostně zaznamenávají. V Blansku finišuje stavba nového krytého bazénu na sportovním ostrově. Moderní prosklený komplex se lidem poprvé otevře v sobotu 1. srpna na den otevřených dveří. První plavci pak do vody skočí hned v neděli 2. srpna. Těšit se můžeme na plavecký bazén, parní saunu i dětské atrakce. Sport. Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí by mohl zamířit do německého Stuttgartu. Po sestupu anglického Wolverhamptonu má o 27-letého obránce zájem bundesligový klub, který si na podzim zahraje Ligu mistrů. Přestup je ale podmíněn odchodem některého ze stávajících hráčů Stuttgartu. Rádio Metropole,
2: to na sebe. Víme, jak bude. Slunce nám dnes zapadne ve 20 hodin a 59 minut. I úterní večer očekáváme zatažený, od severozápadu k nám přijde i déšť. Až ke středečnímu ránu začnou srážky ustávat a mraky se nám taky rozpustí. Přes den už se pak zítra můžeme těšit na jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Na horách naměříme 13 až 17. Podobné, jen trochu teplejší počasí nás pak čeká i ve čtvrtek.
0: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku připomínáme odstavené auto na krajnici na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Při cestě na Olomoucku počítáme taky se zúžením silnice na 2 provizorní pruhy na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník Olomouc za exitem Nemilany. Nehoda se stále řeší na trase Petrovice, Rájec Jestřebí. Provoz je tu odkloněn po objízdné trase. Na nefunkční semafor si pak dáme pozor ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop. Top of the Pop. Radio Metropole.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady 7. července, svátek má Bohunka a Bohuslava, tak všechno nejlepší. Narozeniny má bývalý bubeník Beatles Ringo Starr, herec Igor Orozovič, který aktuálně hraje v minisérii Moniová, toho jejího manžela. A narozeniny dneska slaví taky odbornice na zdravou výživu, paní doktorka Kateřina Cajdhamlová.
2: Hele, vyšší tlak 134/94.
3: To se stresu zvládá.
2: Hezká výmluva.
1: Je tu jedna hudební vzpomínka, dneska by totiž slavil italský zpěvák Toto Cutugno. A pozor, dnes je světový den čokolády.
4: Nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam.
1: Tak si osladíme život také v úterý 7.7.
0: Metropole právě dnes.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
6: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
10: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
9: Radiotalent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
11: Kdo schrábne promo balíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
9: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
11: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
9: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
11: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
12: Radio Metropole.
13: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
14: Kde stojí kolony?
15: Jaké je počasí na Moravě?
16: A kam zajít na dobrou pizzu?
13: To všechno a mnohem víc u nás.
14: U nás.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Náměšti nad Oslavou a na základně v Prostějově začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Výcvik bez mobilních telefonů letos v celém Česku podstupuje téměř 1200 mladých lidí. Z toho přímo v Náměšti 128 studentů. Po složení přísahy na konci července získají úspěšní absolventi odměnu bezmála 47 tisíc korun. Informuje o tom i dnes. Při půlroční zbraňové amnestii, která skončila na konci června, odevzdali lidé na jižní Moravě přes 500 nelegálně držených zbraní a desítky tisíc kusů střeliva. Mezi odevzdanými kousky se objevily i rarity jako střílející nůž z Vyškovska nebo ruský tankový kulomet z Hodonínska. Většinou šlo o nálezy z první a druhé světové války při vyklízení půd a pozůstalostí. Informuje o tom Vyškovský deník. Řidiči, kteří jezdí mezi Olomoucí a Šternberkem, se musí obrnit trpělivostí. Od pondělí 13. července je čekají částečné i úplné uzavírky v Dolanech. Opravy této vytížené silnice potrvají ve dvou etapách až do konce srpna.
0: Sport.
3: Studenti Olomoucké univerzity Palackého předvedli na českých akademických hrách v Brně úžasnou formu a vybojovali celkem 55 medailí. Tato bohatá sbírka cenných kovů jim vynesla skvělé čtvrté místo v celkovém hodnocení univerzit. Úspěšně tak obhájili svou pozici z loňského roku a znovu potvrdili, že do špičkového sportu zkrátka patří.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Zítřejší středa nám přinese polojasnou až jasnou oblohu, doprovodí však mírné ochlazení na 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Pozor na severozápadní vítr, který může v nárazech dosáhnout až 55 km za hodinu. Od čtvrtka už se začne postupně oteplovat, přičemž v pátek a v sobotu naměříme 23 až 28 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu poměrně hladkou. Hlásíte nám ale nehodu na D1 na trase Vyškov-Říkovice za exitem Ivanovice na Hané. Na té stejné dálnici na D1 na trase Ostrava-Přerov na exitu hranice pak máme havárii osobáku. Je tady neprůjezdný pruh, na místě je policie. Projíždíme opatrně. Připomínáme taky dopravní omezení na trase Petrovice-Rájec-Jestřebí. Došlo tady k bouračce, provoz je odkloněn po objízdné trase. To bylo naše dopravní info. Teď už další hit za hitem.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Metro Retro. Metropole.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky! www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tohle je Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže vumení otřesů a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Ive, to děkujeme. Další mýtus zbořen. Teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
0: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se podíváme na legendu, kterou zná snad každý. Neil Diamond je písničkář s hlasem, který dokáže zahřát jako starý dobrý svetr a přitom vyprávět příběhy, které osloví všechny generace. Jeho písně nejsou jen skladby, jsou to chvíle plné emocí, nostalgie i radosti. Kdyby hudba byla časem, Neil Diamond by byl mostem mezi minulostí a současností. Jeho charisma a vášeň jsou nezaměnitelné a proto zůstává stále na vrcholu. Neodcházej od rádia, protože na Metropoli pro tebe máme

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás slunečný den, teplotně, ale příjemný. Obloha bude po většinu středy jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty se ale zastaví na 21 až 25 stupních. Na horách neměříme jen mezi 13 a 17. Během dne bude foukat mírný severozápadní vítr, který může ojediněle v nárazech dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Od čtvrtka už se nám začne opět oteplovat.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hitů.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Radio Metropole. Hrajeme neohrané.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje hudbu, co tě určitě rozhýbe.

Tady je tvoje Metropole, dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B v dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci hudebního kouzla.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Pojďme se na to mrknout. Kdy budeme mít mlžítka v Olomouci, o tom se dočteme na Olomouckém reportu. Na webu report.cz. Policie v Prostějově řešila nezvyklý případ. Muže, který na společném balkóně věšel prádlo v příliš volných trenýrkách. Bližší informace pro nás má prostějovský Rej. Co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměříska? Třeba přehled míst, kam se můžeme jít v horkých dnech vykoupat a kolik za to zaplatíme. A nebo rozhovor s hráčem amerického fotbalu Davidem Drexlerem z týmu Elephants. Týdeník Kroměříska vychází každé úterý. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
3: Znáš špičkové kruizery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruizery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
0: Rádio Metropole.
4: Rádio Metropole.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist

0: moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Let's go.

0: víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
1: Tohle je
2: Radio Metropole.

0: komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Rádio Metropole.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Saš je legenda taneční hudby, která už dlouhá léta baví fanoušky svojí energickou a chytlavou muzikou. Jeho skladby jsou jako ti starý dobří kamarádi, co na mejdanu nikdy nesklamou. Kdo má rád pořádnou dávku taneční klasiky, ten si jejich muziku zamiluje. Připrav se na pořádnou jízdu plnou nostalgie i čerstvých beatů. Zůstaň naladěný

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme českou zpěvačku Emu Drobnou, která svým hlasem umí vykouzlit emoce i v těch nejšetších dnech.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme 71 Digits. Producenta, který ve své hudbě spojuje energii a moderní zvuk v neotřelý mix. Jeho skladby jsou plné chytlavých rytmů a tanečních beatů, které tě dostanou už od prvních taktů. 71 Digits je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí ten správný track, aby tě rozhýbal. Jeho styl je taneční, svěží a plný groovu, který si prostě zamiluješ. Zůstaň naladěný, protože

0: Týden je za námi a Majda opět bere holinky a loví pro vás ryby. Z rybníčku mladé české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dnešní díl bude trochu speciální. Kromě mě bude totiž mluvit taky frontmanka kapely Pěna, kterou vám dnes představíme.
1: Ahoj, tady Tereza z kapely Pěna. Pocházíme z Nejtku u Karlových Varů a píšeme se gramaticky špatně. P-J-N-A, protože hudba se má něčím vymykat. Tak proč nezačít zrovna od názvu?
0: Ty jsi mi zrovna s tím názvem docela nahrála. Vy jste nedávno vydali debutové album s názvem Různorodost. Proč se jmenuje právě takhle?
1: Ty dvě slova, které jsou tam schované, jako je různý a radost, dávají dokupy ten celkový dojem, který to na nás zanechalo v průběhu skládání a hraní. Ta různorodost těch písní je opravdu na místě. Máme tam prvky moderního roku, taky grunge a popu a vlastně všechno se to tak nějak jakoby nahrálo a je to taky různě hezky propojený tím názvem, který nám vlastně tomu dal ten celkový význam a smysl.
0: Je to vaše první album, to je vždycky obrovský milník. Jaké to je zahrát si takhle celé album poprvé naživo?
1: Krásné, tím, že jsem mohla vyjádřit všechny ty texty, všechnu tu muziku, kterou já většinou vlastně skládám jako ze svého života nebo s nějakými jako zkušenostmi, z nějakých mých pocitů, nálady a vlastně ten tým za mnou, ta naše kapela prostě mi dodává strašně jako elánu a vlastně ten svůj život dokážu vyspívat na tom koncertu s opravdu velkým nadšením a myslím si, že nás to hrozně spojuje, ta muzika, a že dokážeme to nadšení dát těm lidem společně a v tom je to krásný. Takže určitě jako zahrát tyhle písničky naživo lidem je vlastně hlavní myšlenka našeho projektu Pěna, protože my chceme se rozlít na každý pódium a hrát pro lidi. To je tak, o tom by ta hudba měla být, to se asi shodneme.
0: Tery, já ti moc děkuju a teď už si pustíme song z vašeho nového alba Panelákový studio od Pěny.
1: Moc děkuju, Majdi, za rozhovor a mějte se pěkně a ahoj.

0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz
1: Radio Metropole.
2: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme Lady Gagu. Královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promo balíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve Davy Faninek?
2: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 30. 1. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu.

Tady je tvoje Metropole. Regard je DJ a producent, který svou hudbou baví taneční scény po celém světě. Spojuje chytlavé beaty s moderní elektronikou tak, že si jeho muziku prostě nemůžeš nepustit. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která s tebou bude hýbat od začátku až do konce. Zůstaň na

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.
2: Olé, tady je tvoje metropole a dneska to odpálíme s Keškeš, americkým trem, které servíruje elektropop s takovou energií, že by mohlo napájet menší město. Jejich hudba je jako flaška šampaňského. Perlivá, divoká a nutí tě tančit, i když si to původně vůbec neplánoval. Zůstaň s námi. Metropole teď hraje.

Tady je tvoje metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se podíváme na irský talent, co umí skládat písně s duší a srdcem. Kian Ducrow je ten typ umělce, co tě chytí jemností hlasu a nechá tě ztratit se v jeho příbězích. Jeho hudba je jako pohodová procházka v dešti. Možná trochu melancholická, ale zároveň uklidňující. Když ho posloucháš, máš pocit, že ti někdo šeptá do ucha ty nejupřímnější věci. Tak drž frekvenci, protože víc o tomhle sympatiákovi

0: Rádio. Metropole.
1: Olé, Metropole. Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Bennyho Blanka, producenta, který stojí za hity těch největších hvězd. Jeho rukopis je jako tajná přísada, která dělá z dobré písně pecku. Benny je jako ten kámoš, co ti do playlistu přidá šťávu a styl, aniž bys to čekal. Jeho styl je univerzální, chytlavý a vždycky trefí do černého. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje soundtrack popové historie.

0: vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže vumení otřesů a současně ta rozložená několika tunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboy je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Náměšti nad Oslavou a na základně v Prostějově začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Výcvik bez mobilních telefonů letos v celém Česku podstupuje téměř 1200 mladých lidí. Z toho přímo v Náměšti 128 studentů. Po složení přísahy na konci července získají úspěšní absolventi odměnu bezmála 47 000 korun. Informuje o tom i dnes. Při půlroční zbraňové amnestii, která skončila na konci června, odevzdali lidé na jižní Moravě přes 500 nelegálně držených zbraní a desítky tisíc kusů střeliva. Mezi odevzdanými kousky se objevily i rarity jako střílející nůž z Vyškovska nebo ruský tankový kulomet z Hodonínska. Většinou šlo o nálezy z první a druhé světové války při vyklízení půd a pozůstalostí. Informuje o tom Vyškovský deník. Řidiči, kteří jezdí mezi Olomoucí a Šternberkem, se musí obrnit trpělivostí. Od pondělí 13. července je čekají částečné i úplné uzavírky v Dolanech. Opravy této vytížené silnice potrvají ve dvou etapách až do konce srpna.
1: Sport.
2: Studenti Olomoucké univerzity Palackého předvedli na českých akademických hrách v Brně úžasnou formu a vybojovali celkem 55 medailí. Tato bohatá sbírka cenných kovů jim vynesla skvělé čtvrté místo v celkovém hodnocení univerzit. Úspěšně tak obhájili svou pozici z loňského roku a znovu potvrdili, že do špičkového sportu zkrátka patří.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás slunečný den, teplotně, ale příjemný. Obloha bude po většinu středy jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty se ale zastaví na 21 až 25 stupních. Na horách neměříme jen mezi 13 a 17. Během dne bude foukat mírný severozápadní vítr, který může ojediněle v nárazech dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Od čtvrtka už se nám začne opět oteplovat.
1: Rádio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

milé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Snídaj Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Alouk je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alouk umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Adonise, slovenského zpěváka, který zaujme svým osobitým hlasem a moderním stylem. Jeho hudba kombinuje pop s hlubokými emocemi a dává ti prostor na přemýšlení i relaxaci. Adonis je jako kámoš, který tě inspiruje a zároveň přinese skvělou hudební atmosféru. Jeho popularita rychle roste a proto rozhodně stojí za toho sledovat. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čekají další zajímaví interpreti a příběhy.

Tady je tvoje Metropole a dneska zazní hlas, co je křehký jako ledový krystal a zároveň silný jako bouřka. Ellie Goulding, britská zpěvačka, která spojuje éterický pop, elektro i emoce do jedinečné směsi. Ellie je jako ta holka, co ti zaspívá v lese a najednou rozkvetou všechny stromy. Její písně jsou osobní, plné melancholie i naděje. Styl? Citlivý synthpop z duší. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole tě teď naladí na vlnu zasněné síly.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc